Vulcan. Może je velké, jako je velká tvá světlá dlaň, jako je velká.